potřeba je hodit. To bych si tak znal. Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.